0: Das ist Reinschimpfsport. No, das ist das, damit die Sporra Jesus auch noch die Schisskrot kapochi buju alle noch ein Tote. Da wird am Tag ein Nutzkonje prei. Dort schon kein noch Hischer als Batsch Menschen noch alle. Das ist mal Sprau Hutschbuck. Da muss Bottom so das Gere Boraji. A Gottra Hutschba sagt da Muraji, was dem Poveda, wann nicht was zu machen, Hiduschka.
1: Crescendo. Hutschba, Krotko, a Svotko.
2: Wiedermostnice a hutschbni Expertscha praja, so je runosteine Rhythmus pschi Treningu važne. Tak moža morze pohybe s taktom synchronizovač, a tuta pravidvonosč može motivacii dopomhač. Tempo 144 bitu na minutu, skrutka BPM, sú pschi tym dobre miritko za sovospietuace športu zvučovania. A runje ve tutem tempje je napšikvat štvorta sada štvorteje symfonie Ludwiga van Beethovena. Při tym je ważne, zo ninje tu vo exaktne 144 BPM, ale skere vo rámik nikak mies 140 a 148 BPM. Ve tutem tempje hodži so čevo najlepje s pohybom synchronizovač. Štuž pak z klasiske hučbu ničo započeć ne može, žaden problém. Tež ve tamnych hučbných stilach je dosť přikvadu za to. Napríklad Can't Hold Us od Macklemore a Ryan Lewis. Abo Every Time We Touch spievaky Kaskáda. Tyž ve serbskej hudžbe máme za to šelaké príklady ve šelakých hudžbných stílach. Ve popovej hudžbe tutej príkladaj.

0: Nach heute ist heute hier noch ein bisschen trocheronisch, so wie mir es ein Mensch am Miholi, ein Katka Böbelitz, ein Mappo ist es Psiotowane.
1: Serbski Rozwus. Bo jeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W Budyżynie są dżęca dwutydżynski ferialny kurs Serbskiego Instytuta za Serbską Rycz a Kulturu Zaji. Doromady 40 wobczynników z 10 krajów witaja. Najdliższy pucz ma wobczynica z USA. O tym informuje sobudziewaczer Serbskiego Instytuta dr Fabian Kolfirst. Nimo wuczby, 5 rycznych skupinach, podaża są miastrujem też na ekskursje, miastrujem po ewangelskiej a katolskiej Horni Wóżycy. Wot punžele sa potom v rumnosčach Serbskeho gymnázia Budyšinje ze serbsčinu zabieraja a moža kurs tež s rečným certifikátom vod zamknuč. Z programom za tvárenie v miestach Žive centry spichuja Zviazk a kraj Sakska z letušeho tež tvárske projekty Biskopicach a Vutach. Kajž ministerstvo za infrastruktúru z Žili dostanú Biskopice leca 1,7 milionu euro za svoj projekt Mieščanský centrum Šibok. Hač do 2040 maja sa doromady 6,5 milióna euro za voživenie núckonného, všetkým starého miesta na Ožuvač. Předvičané je miestrujem staré dorošče přetvorič a kšižnú círky ako močinskú a kultúrnu círky zanirovač. Ve Vútach maja sa dve pěstovaní, základná šula, radnica a športnišče vopnujič. V tarifovi končenje vopkadnoho zvjazka Cvon budu jistne listčiki za bus a čav od 1. augusta droše. Kajž novo založene vopkadne zvjazk vukodna Sakska z Žili, su to přerizne zvyšenja vo 7%. Tute bych ju hižo juniju vopsamknili. Njove listčiki so přestovo 50 centu a hač do 1 eura podroša. Vopkadne předovzače s tym nastupace kuštyne za personál, energiju a čirilvo reaguja, rika z Žilince. Pola šulerskih skupinov listčika Deutschland Ticket, kupvanskih ticketov a jezdnih listčikov za seniorov pak pfačizne vostanu a so nepoviša. Vyhodžiju maja tvarske dživa za ponovenje pestovanje z počatk augusta zakončene byč. Kajž vjesnanosta Gerald Meyer z Žili modernizuje dam gmena vod meje miestrujem typenje. Nimo toho dostane tvarenje novu cichu a novu špundovanje. Dži su tohodla tu kvilu v pestovanje myšecach, v šuli a v tvarstvojem domje zamestnjene. Ponovenje pfačenje dži 100 000 euro, pojca toho su spichovanske peneze. Žnit Ruskaj co sú šúče zakončené. Kajž domanic Borský dvor Suska z Žili, by to za nich na polu za samozčípanie pola hornie kine přerieznet Ruskaj co veľito. Spočatk leta by je dôl zima a prinet Ruskaj co, kýž sú k Žili, sú nedom zmiaznali. Štiovaš ti najprv do suchota a potom vulka horcata, što je šrozčenie pvodu týž netuje. Přijuši moža s vunoškom tak nekak spokojom byč. Na polu Kristiana Boka pak pola Gašec sú truskajce tiež dožňate, ale tam moža si ľuže ište dojšto modrých jahodkov a červených a čornych janských jahodu sami štipač. To bych ju povesče, kotrož namakače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu Budyšinje so runje miholi, abo tiež so proši, tak tiež v prvnej pojce dňa ešte vostanje, potom pak očakuje nás skoro suche popôdňo pri 23 stopniach. Júce potom so ličo zase nauročí ze 27 do 29 stopniami. Sucho má vostač a svunčne, nedelu potom zmiejeme večo zase švieľa a tiež nevedro 29 stopni nás to očakuje. Od pondžele sem má byť zase kvôdnišo na nové týdne zase meniate.
0: A ja, všetky modinie, kýž je čera při Biavodským jezomu zmokvam, draste potom od přípodňa zase sknie, tyž je na stan kvačeče. Na druhá sú ničo nestáva, znamenča to v systémie nevíču. Katka, čera je hižo dosť intenzívne, tyž o tom povedala o tvárnišťach ve Serbskej Horní Vúžice. Jeli tyž vy hišče niče jene znajete, kotrež nesme vám zdelili potom so rád ľubia pola nás přizúče 0591 7 34 100, abo tyž přes čet je to možno.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri menšiny po napou šestčich.

Apropos Pschiroda a Wiedros, Ches Nanotisch, Wiedro Wuji Lisa Rene Wuliet, Veminenich, Njachs, Ches Nanopischi Popuchu Bulli, aber se Skolisom, wenn er sich krass nicht Pschirode, Wiedro Schakobische Idealnitz Pschorza, an ihr Trebasch se tak Dalogotisch Wulicic, aber Pritsch se Wulicic, Tisch Biska Pschiroda Wabi, Napschikwa do Biosphäroveho Reservata UNESCO Honja Wujiska Holla a Hatte. Zitesatz Hektaro Wulkije wonne Areal a don leži ve vokreso maj Budešin a Zolac, mies vojereca miniske bi bi vodu vuspokom a Budešinom. Središća rezervata je dom tisac hatu ve stroži pola hučine. A nitko kečbu či di švirade fotografujeće a mače dobro vučko za tih sosnano tiš vulet nitko išće vudani do našeho regiona. Hač do 3. augusta minu můžete svoje najrýnče impresie, fota zapodač. A to do vůběžovania UHTL kýva měnujte tež penězné myto 300 euro za prýnje a hač do štonatého městna potom dalše myta. Pytane jsou motivy z přírody, hatou a vodžiznou, ale tež z ratarstva, lesnictva abo z rybarstva. Runě tak, kajž živěně a dživo v tutém regionie OHTL. Dalše informácie namakáče k tomu tež na našej app MDR Serbia.

0: Policias G.
1: Vopučná kvadná auta, ktorýž by bez připoješaka popuču nímste, je to jeden zátelcúk, je štvrtk popúdňu kamencu prasnú. Cicičiletný šofér by stútym na valske droze popuču, tež popravom nebysmiu ječ a cúše na zapadnú drohu odpočič. Přitým dotkne sa zádna vopruč na pravom boku kudnika a sa pukne. Přes čišť po fasáda domu vopškodžená, tež ci parkované auta sú sa vopškodžili a jeden muž sa přes praskot loch chce zraní. Šofér nakladná auta vopušti najprv do miestne nezboža, bez toho, že by policiu zvonil a vosta potom ve vysokosti poučničanské drojstio. Viecna škoda vúčenia šeniče 3,5 euro. Sredovečer prasne tiež v Vojerecach. 7-postoletný bie ze škodovku na droze Alberta Einsteina popuču a převiča pri odpočce na Halštrusku pošim značku Trabi 6-6-letného, ktorýž by předjezbu mil a zráze do neho. Šofér Trabia sa lohce zraní, v obie auče dobiešte sa odvlec. Tiež čiri vo vúbieža, vo ktorýž dobiešte sa vonieva v obora starač. 15-40 € škode násta, křižovanišťo bie dlhší čas zašla. A paduši po bochu noci na sredu bibi vodže neznači pokradnichu při Berthold Brechtovi S1 Aposta v hodnoče 3000 € za kotriž policia netko pyta.

Storimicine, dosse de michie vesola zu, suses projektom dos, generie statovali, menuce, vabic luji domiesta, zesta kemienovane, nohai, bydlinjom na probo, to su dotspili luji zes civie niemskie, so su tak vabili domiesta, so niebe, nohai, miesto cele prosne stawa, a so bychu widzeli, kak attraktivne solacje. A nitko, chce to tež gubin činić, schon je tak misto, kisch je na proze do polskeje, a tak su tam poski čili ci a štrce či ľuďom, lepe prajne svojbam, so moli tiež v gubini raz na probu bydlič, si misto obladač, a si s nam tiež přemyslič do přichoda v misče bydlič. 120 ľudí je so požadalo na tute miestno. No aj nitko su dobili vúzvolič a od 3. augusta nitko přičanú ľudžo tiež cive svojbe do Gubina. Chceča tam na viesti čas bydlič, ponu tam na dživo, dieči do šule z čelu a tak dále a tak dále. Tak so nic jenož miesto, ale tiež region zeznaja a snano so za to rozsúdža. Tu do tutaho regiona přičanič. 4 minčiny dosedem ich.

0: Katka, du hier in der Bosse mich.
1: Serbski Rosbus. Bojestje. Studio Katka Pöbelitz.
2: Dobranje. V budušinje so džen sad vutdeženski ferialni kurs Serbsko instituta za serbsko reč a kulturu zaji. Dohromady 40 v občiniku z 10 krajov vitaja. Najdlejší púč má v občinica z USA. O tym informuje sobudživačer Serbsko instituta dr. Fabian Kolfest. Nimo vúčby v 5-rečných skupinách podaďo so tiež na exkurzie, miestrujem po evangelskej a katolskej horní Vúžice. Od punžele so potom v rumnosťach Serbskeho gymnázia Budušinje ze serbštinu zabieraja a môža kurs tiež s rečným certifikátom odzamknúť. Žnět ruskaj co jsou všude zakončené. Kajž domanic Borský dvor svoska zdělí, by to za nich na polu za samozčípanie pola hornie kiny přerieznět ruskaj co veleto. Spočátk leta by duo zima a prinět ruskajci, kýž jsou kčili, jsou nudom zmerzneli. Štěhovaště najprv do suchota a potom vůlka horcota, štož rozčinju pvodu týž netuje. Přijuši muža s vunoškom tak nekak spokojom byč. Na polu Kristiana Boka pola Kašec jsou ruskajci týž dožňate, ale tam muža si ľudžo týž ještě modré jahodky abo červené a čorné janské jahody nás štipač. Z programom zatvárenie miestach Žive centry spichuja Zviazk a Kraj Sakska z letušeho tiež tvarské projekty v Biskopicach a Vutach. Kajž ministerstvo za infrastruktúru zdieli, dostanú Biskopice leca 1,7 miliónu eur za svoj projekt Mieščanský centrum Šibok. Hač do 2040 maja sa dohromady 6,5 milióna eur za voživenie nutskoného, predovšem starého miesta naložovač. Predvidžané je miestrujem staré dorošče pretvoriť a kšižnú círky ako modžinskú a kultúrnu círky zanirovač. Ve Vútach maja sa dve pestovaní, základná šula, radnica a športnište vopnovič. V tarifovej končine v obkadného zviazka Cvon budú jezdne lístčiky za bus a ča od 1. augusta droše. Kajž novo založené v obkadný zviazk Vukodná Sakska zdieli, sú to přerezne zvyšenia vo 7%. Tute bych ju již v júniu v obsamknuli. Dňové lístčiky sú přesto vo 50% hač to vodeče vo 50 centu hač do 1 eura podroša. V obkadne předov začas tým nastupace košty za personál, energiu a čerivo reaguja, reka zdjelence. Pola šulovských skupinu, lístčika Deutschland ticket, kubvanských ticketov a jistných lístčikov za seniorů pak pfačizne vostanu a so nepovyša. Vyhodžiu maja tvarske dživa za ponovinie pestovania z počátk augusta zakončené byč. Kajž viesnanosta Gerald Majer zdieli, modernizuje tam gmina vod meje miestrujem typenie. Nimo toho dostane tvárenie novú cichu a novú špundovania. Dziči sú tohodla tu chvíľu v pestovaní myšecach, v šuli a tvorstvom domie zamestnené. Ponovinie pfačine dže 300 000 eur, pôjca z toho sú spichovanské benezy. To bych ju povestče, kotrož namakače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca vostanie pomene pšačene, v prvnej pojice dňa tiež silnejšo pomročene, vostanie pak sucho a to pri 23 stopniach. Júce zmijeme dosť svunca pri 27 do 29 stopňu, nedželu potom zmijeme večer nekotre švíle a tiež nevedra, žive sliebro stupa tiež nedželu na 29 stopňu, na nový týdžin potom zase miniate a no haj, temperatúra spadne na nekak 20 do 25 stopňu.
3: Dobrý jezbu do džencnišeho rania, tu sa ničo nestáva, tu iš meče. Haj zbožo dále na serbských úžiských drohách, abo tiež dále potom na autodrohách, když sa snano do dovoľa podače.
1: Serbský rozvoz.
3: Nauročte sa strojí zas, 4 po na po 8.

Na večer poezije na čest Jakuba Barta Čišinského. Soušice zájemci přeprošení júce sobotu od večera 7. na zahodu při Srbským instituče tu ve městče na dvorništovi 6, čili treba če ještě domjace číslo. Lica spomínaja ve augustče na 170. narodnine básnika a klasikária a tohle se tam júce serbsce nímsta čistce poeča zetkaja na běsadu a krutky čítania ve volné atmosférie. Svoje sobu skutkovanie mi s druhým svýže připrajili Roža Domašcina, Lenka, Milan Rabal, Dietrich Schroda, Benedikt Dürlich a Uwe Kolbe. V Sávskych Pázlicach, tam svičo vo džensnišeho šestčich, so pivo natočí, potom džičace kino poskyča a viesne vubičovanie júce potom vo čtyrioch punže dále ze skoparským turnírom večosúrie za starších a mladých. A nedželu potom vo džesačich rajnče pivko ze skapovú horiane, na podvanačich potom maja v obied, na pucioch ižo za sokofia tykans a potom tam tiež poskyčia Srbský program se srbským folklórnym ansamblom z Budvoria. Vukočovač môžete sa vy vokovo kočine z pedagogiku zahojace zela, a to dženca hižo, je to nakvatanie mineného piatka, ktorúž dobieše nevedradla, vupadneč od na večora pečich hač do sedmich. A kino pod hôjom nebiom skyča večornom gomcu od dživečich pokazať so dženca film Michael vo Michaelu Jacksonu. A poladáme tiež ešte do Miłoczanskej skale pri Krabatovom kamienu vo džencnišoho hač do nedele. Je tam serbská kultúra, tam reka Vitaj Festival. Tutun cvekonstitúdenia s koncertami, dživaničkami, filmami, rejemi a dalšími poskytkami. A to je moda žona ze Sušec, Klaudia Metašová. Cvilky na vozom.

0: Nábožné slovo.
1: Mačenca Cornelia Kuriatová ze Svietince. Fara ďaži preprošenie k snedaní s búrami v okolíne v rukomaj. Zveseli sa přes nevočakovaný podavk a poda sa na púč. Jakoby skupinka kompletná, prosi fara najstaršieho búra sa pomodlič. Kneže, mier grava přes butranku. Sa započína modlič. O môj Bože, što to bude, sebi fara mysleše. Ale búr sa dále modleše. Šmauc nemôže učuť, a ty, ľubý kneže, tež celé dere vieš, za múka niča vo sebi toho za mne nie je. Nemier nastame s búrami. To pak starého búra nemeleše, on sa dále modleše. Ale, kde sa to všetko poriadne zmieša, često sa dere vo peče, potom ľubujú túte pečvo. Tuž kneže, ty máš naše živenie v tvojich rukách. Kde sa vece stavaja, ki sa nam ne ľubia. Kdež máme rune češke prímio nesť. Kdež nemôžeme zrozumiť, čeho dla a što sa rune stava. Potom pomhaj nám. Sčerpne dočakač, donisi ty s myšlením čista za naše ďalšie živine hotové. A to džin vop džin. Dobre ranie.
2: Dobre, Cornelia Kuriatová ze Svietince v nádoku a zamoví z dosti farskije vikarije v Banči Cerkugovie.

0: Také ty se jako skvudny, když je vonka čupfo, pon to ty terečiny, ale když je to pon taky je s kamenami, taky půjč, to pon vůžiče bolí, ale ty druhé napříjemné, jo.
1: Also ja nicht nur da gerade wusste, du kriegst ja von den Nürn, hat ja da eine Tschoki, aber da nutzt du ihm, du kriegst ja nicht einmal ja gemacht, die Tschoki, da nutzt du ihm, hat er ja aber lau.
2: Aua, nicht gut, der Putschik je ideal in dieser Bosse Bärnje. Bola deutsche Neubrüder raus, hat schnell ich hatte am Nickelke Troppe. Jeden geschirrne Bosse kodje je bitter schappern, a to niemale bo littert wo.
3: Jutro, da kann ich ja den Schornslickam, wo du jutro na konja dille, bon hat ich da Oktober nika. Tak jo, můj rámík.
2: Přitom on celé dokvádne láda dokáž stupí.
3: Já jinak přes město běžu, abo teď, když já na trávě popuču jsem, abo na bolu, abo níže tak, já to šučom bosinek jsem, a to já kus tom vít mám, že můžu já běžet, že s náno jen kamen kus hube neleží, to jdu mě kus hubinč. Cigarete, tam já nechám nutstu pít, tak když to je trošče nepříjemné, to je hát šrupu, abo tak ty kameny, to popuhám docela nic.
2: Dotalnějš žen je do něčeho zvého vstupil a se zranil. Druhé lůče odživně na něho ládají.
3: Ty děti ládají, vozečku seďa, habo píši popuču, habo mami, papi praje, ládajmo, tu něho bose, habo na sebe dělá ládají, a pak čtyři mají, habo ty bose jsou vozečku. Ty děti jsou motorinější za to.
2: Kak pak je s bosebijanjom na horcuch dňach při cíce či stopeniach v měšče. Kamenia ta pvonina může se s časami na 70 stopeň vočoplič. Puh, kytro horcu.
3: Já si po moje pučiky putám, a moje kučiky. A to jo, ty máš ta vizor, ty v měšče, ty staré měšče vyle, ty granitkameny, ty vůlke. To jo, pom šijom, ne, no, když te tu čupo tu jinak, vote da já zas.
2: Asfalt pono tomu horcu tu duho džerži. To vidět tyš džiči, když ráde bosebijaja.
0: Nic rádi na asfalt, ale nic na kamenách. Tak ještě bomboli na noj.
4: Na trauje také šon fajn, also příjemné začučaté.
2: Věle ve přírodě jsou děti tež ve prozinském livě ve vodu Henrichecach byli. A što se tam ráno očinili, o tom slyšíte jutce na počivěčích věc.

nicht zychnuja gujda hodina a gujda modina ma svoju hudbu. Sedominčino do dživičiće. Dobro, hranje, pšije srpski rozvoz. Zjad Vigovic.

Künste genial, bliži, bliži jaz, velikimi kšacami derjem, až čo se zato rozsužili se gromaže z nami na njen jaseliš. Dovolove impresje cakajú zase na vás, na Sarský festival jo vám kazane, žňovne svíženie se zachopijú. Šo to grajú rolu žínca našom programie, při mikrofóne jo za vás Anja Kore-Čvácová. Vítam vás učovne a žiť sem vám riedne žijem.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižík Sebastro.
1: Celského programa.
2: Jo, nežli až naša radiová familia se udajo do dovolá sú pekele súduce a tam nieco doživijú, což nejsú zaplanovali.
3: Oh, jo, to redne.
4: Ja som malcnejšie ako ty, staka.
3: No, no to búžome ešte vidieš, môj ľubý kialik.
5: Gledajtej, nie buš tej přemalsnej.
4: Cokotla nesmio staka, ze skolasom tak bezaš.
5: Ďokuláš.
3: Coga jo to, cart níži. Také nieco.
5: Janu derie až nesel ze převaliva.
4: Coga s tvojim kolasom jo staka.
3: Och, gabe to wieżewa, Miluška.
4: Jo tam nieco do kusów?
3: Nie mogu naraz wiecy dybasz.
5: Žiuno.
4: To dem przepytowasz. Nan, co my kola so na głowu stajisz?
6: Ja myżam moje pekę na głowu stajisz.
4: Nekak jo se prejšas. Zapacu.
5: Opytaj mi jen do šikných smerov šiegaš.
3: Taka pšestoka je tekelnico rednego.
6: Klidera staka. Tam kvíky kvitu. Smerom je šibaš?
3: No, co godla nic? Te su napšaudu redne. Také kvitky při nás v gumně nemáme.
5: Co godlá to obšetci ještě něco?
4: Ježas, něco se oprašáš.
5: Ugleda za tím, až bůžeme kolaso domov šiščaš.
4: Závěstě bůžo staré na to něco rejša zbůráš.
3: No jo, no dere, až nejsme ještě tak daleko jeli.
6: Mam kvitki za stakiko.
5: Te pak si rietne naščipala, Mila. Ja šiščím dokusov kelaso a vy pejježašo južo do prietka.
6: Nie, ja som tekel kelaso šiščaš.
4: A ja tekel to svúša k tomu.
6: Smržinca tak daloka trogovali. A sme samo nesnate kvitki namakali.
4: K tomu se groni expedícia, Mila.
2: Jo, panu sumili, veta jo naša radiová familia miła rydne žen. Pšau expedíciu sumili, jo to šieško slovo, môžeme pak teke groniš uliet. Žicem teke vám, ľubíš iši viele viacela při ulietach a expedíciach, ale nejlepie bže se panu.